Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty, dcera.

0: hity, ktoré si tak radi spievame. Rádio Melody hrá hity vášho života.
1: Tenhle příběh je pravda, ať vysím, jestli vám budu lhát.

0: Rádia Melody Američanka Martika a skvelý single z konca 80. rokov Toy Soldier. Časy, keď sme sa delili na Depešáku a Metalistov, máme asi mnohí ešte stále v pamäti, aj keď ja som bol v tom čase ešte taký celkom malý fagan, ale starší brácho, tak to bol dobrá škola. Ale ak sa povedia československí Depešáci, tak sa zhodneme asi na jedno mene Oceán. Legendárna skupina, ktorej frontmanom bol nezabudnutelný Petr Muk. Skupina vydala vlastne iba dva regulérne albumy, ale ich vplyv na mladých ľudí bol skutočne obrovský v tom čase. Aj keď Petr Muk tu už nie je, kapela funguje a na jej čele stojí šarmantná Jitka Charvátová. Tento týždeň Oceán vydali koncertný album Živie. Stalo sa tak pri príležitosti 40 rokov od vzniku skupiny. No a tak som sa spojil s Jitkou a spýtal som sa jej hneď na úvod takú podpasovku, aké je to stáť na mieste Petra Muka.
1: Je to nádherný, zároveň je to samozřejmě náročný, protože Petr byl naprosto geniální. Vlastně na úplném začátku jsem se jako radovala, že budeme společně hrát, nicméně pak jsem vlastně poznala, jak ten svět je velký a nakolik to nechalo v těch fanoušcích hlubokou stopu a vlastně samozřejmě Petr Muk je nenahraditelný ničím, čím tady byl, ale já jsem si tak řekla, že tu zanechal ty písně, aby mohly znít.
0: Mala si strach z porovnávání?
1: No já jsem do toho šla vlastně tak jako po hlavě, takže jsem do toho prostě jako šla, jo, jasně, písničky, hudba, kluci, přátelství. Takže na ten strach, já jsem si to vůbec neuvědomovala, jak to vlastně je velký. Takže jsem do toho šla beze strachu, ale pak jsem vlastně během prvního roku zjistila, co všechno to sebou nese a vlastně jsem tam působila jako host, pouze jako hlas. Ale když bylo před prvním vystoupením, tak jsem teda byla úplně zelená, že jsem si to pak uvědomila, ale myslím si, že to bych nemohla vůbec jako zpívat a nic dělat. Takže ta volba, že vybrali vlastně ženu, si myslím, že je hodně rozumná, protože muž by to měl ještě daleko těžší.
0: Jitka, čo pro těba znamená Oceán dnes po 40 rokoch?
1: Vnímám jednak silnou komunitu, i tam byla 18 let taková pauza, vnímám silnou komunitu v lidech, jak to měli rádi, jak se v tom cítili a že se v tom chtějí cítit neustále takhle dobře. Když jsme vlastně hráli v Čechách, tak to bylo to super, bylo to úžasný, ale když jsme hráli na Slovensku, tak ta komunita je ještě jako daleko silnější a více projevující. Mm-hmm. Jak já říkám, v Čechách zpívají refrény, na Slovensku zpívají sloky a refrény.
0: Album Živie so všetkými hitmi kapely Oceán v live verzii mám pre vás aj na Facebooku Rádia Melody, tak si pre ňa zbehnite a takto super to inak celé znie, tak si to užite z Rádia Melody Oceán.
1: Ahoj, tady je Jitka Charvátová ze skupiny Oceán. Zdravím všechny posluchače Rádia Melody a vašeho speciálního pořadu a užijte si píseň Prázdná ulice.

hráme tanečné hity vášho života. Od piatka do nedele, vždy o 8:00 večer. Toto je diskotéka Rádia Melody.

Hráme tanečné hity vášho života. Od piatka do nedele, vždy o 8:00 večer. Toto je diskotéka Rádia Melody.

Hráme tanečné hity vášho života. Od piatka do nedele, vždy o 8:00 večer. Toto je diskotéka Rádia Melody.